0: 2021, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
1: Teď mi připomínáš říkali jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
0: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
1: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
0: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101 a vymyslel to sám Ziky. Nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky. Říkali Ziky.
1: A kolik lidí v České republice
0: moc ne
1: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
0: No na Moravě mu říkají Zikič.
1: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
0: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme... Ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
1: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
0: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba k Jirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. A on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
1: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
0: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Piknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
1: To je jako hokejisti na sezónu.
0: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď... Ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zikmundem byly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
1: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
0: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že být jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zikmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. a do toho prostě ti hodí vidle covid.
1: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Tyjo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl tři týdny dokonce té přípravy. A už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model wellbloat.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jítrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tahle fáze.
0: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model wellbloat.
0: Model wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje. A ty máš furt, a furt chodíš na záchod, furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat, jak je to možný tenhle sto. A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě, takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určité vládně nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaní českou vládou, ale jsme podporovaní ze strany biznesu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni teď.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravené na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťoch lahváčima, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ
0: nahoru, 15 krát dolů.
1: Na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně ono. potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyva, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodle.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě... řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit, takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
1: No... Všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu a to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech, to bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci a to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak, než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle sto, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, z té, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale mám takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karelo Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá, že oni si říkali,
1: to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, takže vím o autech skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. Ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti dáč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent, takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň, dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: No, ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vestice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přijede člověk o 15 km vedle. Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo na shledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známý tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezký kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, že jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Jo. Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní
0: princip. Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, krása. Je teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej,
1: pojď. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc, a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je.
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne. Té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
1: přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopni docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jestli dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu bylo postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se, je všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řeska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
0: Takže zdravíme
1: a poslední
0: povídek a ještě pozdravíme.
1: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
0: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
1: Ale že jo, tam super lidi.
0: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat.

0: tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
1: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random. A teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit. Protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat a vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
0: Jsou na periferii, ať chtějí nebo ne.
1: No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
0: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou

většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme samozřejmě, točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl Ahota, knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž, než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo v dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jít po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dejcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt, a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak možný, jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládní, nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožňují, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyva, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlem.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniský

0: vlády zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já jsem říkal, co budeme dělat, jako teď, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jakoby nepřinášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co COVID je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný COVID neexistuje a 14 dní na to umřel na COVID, takže...
1: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když si tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten COVID jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utek potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou takový starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jede jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastavíme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že, že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnou ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: Takže brzy veterán. No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale, on takhle. My jsme ho dostali od pan Zikmund, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zikmund s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zikmunda byl Karel Lopreis. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Lopreisovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Lopreise, to se jako úplně odmítá. Že? Oni si říkali,
1: to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, takže vím o tak skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne tě dáč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svýho lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuji moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuji moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Ho, chápu to, co jsi chtěl říct?
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vestice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přejede si člověk o 15 km vedle na Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a o toho nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začíná objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že má jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. století. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho, jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup,

0: To by mě asi napadlo, ale...
1: Ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. No, jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století, to je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho. A díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková. Zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodý prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hamr, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli na tom zápraží, tak seděli otočený směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobřívi byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je, já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: Tak to určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... v té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
1: přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, které měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělával zpracovala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně, nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jestli to předlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterých jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se, je všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum. Ono to náves má, ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řeska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
0: Takže zdravíme
1: a poslední.
0: Povídek a ještě pozdravíme.
1: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
0: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
1: Ale že jo, tam super lidi.
0: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
1: To si právě nemyslím, a pokračuj.
0: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích

0: hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat. Protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce. A ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a ty to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučilový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost.

Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozstáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš říkali jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hledal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, a on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch a ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejt jako cestovatel nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jítrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.

0: Model velbloud.
1: Model velbloud. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt, a furt chodíš na záchod, furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat, jak je to možný tohle to. A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá, jsi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě, takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určité vládní, nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaní českou vládou, ale jsme podporovaní ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo. A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobřan.
1: A to bylo přesně ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlem.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali. A po roce se situace nezměnila, a takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale... Dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze. A oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown. Nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co COVID je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný COVID neexistuje a 14 dní na to umřel na COVID, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten COVID jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit COVID pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odved do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastáváme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho, teď to dá do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že, jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? Já mám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já nevím, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten, víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je COVID, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta a ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to ne, je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupný, relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá, že oni si říkali,
0: to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali, A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím o autech skoro všechno ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. Ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne ti dáč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak ospechně.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak bude to možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přejede si člověk o 15 kilometrů vedle, Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a od toho naschledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím v nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takovej naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, krása. Je teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány a na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej,
1: pojď. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je.
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne. V té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
1: přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojeno do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jestli dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlej. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu bylo postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se, je všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
0: Takže zdravíme
1: a poslední.
0: Povídek a ještě pozdravíme.
1: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
0: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
1: Ale že jo, tam super lidi.
0: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
1: To si právě nemyslím, a pokračuj.
0: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
1: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random. A teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nucení. Nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit. Protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti,

0: uličku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem. A jsou to takový, je to takový F-ko. Jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo, tohle. No, tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
0: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No, ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No, na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl. On mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky ten proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás kluky tak fascinují právě oni dva a tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo, on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem nebyl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho si musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho si musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A teď se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo? A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo? My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Jsi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitě,

0: určitej vládně nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což se neznamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo. A to je jako to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si myslím, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlem.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali. A po roce se situace nezměnila, a takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown. Nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže
1: no. Všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu a to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taková ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda, nemám tam ty bombusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře, a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odved do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastavíme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dá do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že, jsem tak smělej, nebo že budeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? Já no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to bylo prostě úplně jedno, no, protože ta se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyjo, třeba ty bláho, já nevím, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, Takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože někdo stejně něco od Karla Lopraj, za to se jako úplně odmítá. Jo?
1: Říkali, to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím o autech skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teďko mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň, dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přijede si člověk o 15 km vedle. Štická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo na shledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známý tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezký kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní
0: princip. A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho, a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc, a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočený směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje. Je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je.
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne. Té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
1: Přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jestli dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu bylo postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řeska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
0: Takže zdravíme
1: a poslední
0: povídek a ještě pozdravíme.
1: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
0: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
1: Ale že jo, tam super lidi.
0: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
1: To si právě nemyslím, a pokračuj.
0: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
1: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random, a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci, a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce. A ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl.

0: jak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělám tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který jsi dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď mi připomínáš říkali jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
0: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme... Ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, to si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu, na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taká maska, která ti zavře vzduch a ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taká vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jítrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: Model Wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak,
1: no, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Končilo tak, že jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sobě měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťoch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si myslím, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlím.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako teď, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A že tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny po tom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký dal. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako do nosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne. Měl že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A teď on mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba, ty bláho, já nevím, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, z Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavené tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovou Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
0: Říkali, to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděl Messi, Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude představovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie, takže vím o autech skoro všechno ze školy.
0: To zní jako plán.

0: Ano.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teďko mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema, vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno

0: zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
1: Jsou, že jo?
0: Rozhodně.
1: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme. Ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
0: No, ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie je lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
1: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
0: Je to tak, není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
1: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten Přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
0: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
1: Výborně, tak to spěchá.
0: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
1: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
0: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede si člověk o 15 km vedle, Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
1: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko, a jsou prostě chocké vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou. Ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
0: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice, a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
1: Bere si to, co je osvědčené.
0: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
1: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím v nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
0: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
1: Ano, přesně tak.
0: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známý tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
0: Přesně.
1: Vždycky.
0: A většinou teda nefunguje.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
1: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
1: No,
0: jestli je na kopečku,
1: to mě zajímá.
0: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století, to je zlatý věk zakládání vesnice. To byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je, ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, jako krása. Je teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký a teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej,
0: pojď. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
1: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky. A ty roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc, a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje. Je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojeno do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu bylo postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se, je všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesenc. A Zručesenec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum. Ono to náves má, ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To se právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vznikalo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou malým gétě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metry čtverečníma. Nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou

0: protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat

0: první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
1: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
0: A děkuju,
1: vznikají
0: děkuju.
1: Porovnávací fotky.
0: Aha.
1: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
0: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
1: Teď mi připomínáš říkali jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
0: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
1: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
0: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale my jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
1: A kolik lidí v České republice
0: moc ne.
1: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
0: No na Moravě mu říkají Zikič.
1: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
0: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirko, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
1: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hledal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
0: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama, prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
1: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
0: No, to bylo, to doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale... Když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale je málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
1: To je jako hokejisti na sezónu.
0: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zikmundem byly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
1: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
0: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že být jako cestovatel, nic nedělat a flákat se zápis. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zikmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A když se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vidle covid.
1: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy. A už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tohle fáze.
0: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejdeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model Velbloud.
0: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme... Asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo. A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle. Takže
1: To nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak jsem úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlem.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to jsem úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali. A po roce se situace nezměnila, a takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby. A přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády. Zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já jsem říkal, co budeme dělat? My se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny po tom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown. Nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkají, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
1: No... Všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak, než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a ty z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký dal. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test. A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru výšky, zastavíme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho. Teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? Já mnou udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no. Protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já nevím, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
1: Říkali, to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude představovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, takže vím tak skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne ti hráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungujou.

0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent, takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsaný, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, ho chápu, to, co jsi chtěl říct.
1: No, ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchně.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přejede člověk o 15 km vedle. Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisný region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a o toho nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky

0: Plzeňská, vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý, to na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice, a nebo je to hodně mladý, to znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě. Přesně. Vždycky.
0: A většinou teda nefunguje.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní principy.
1: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
1: No,
0: jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století, to je zlatý věk zakládání vesnic. To byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina ty jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To, co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej, pojď.
0: Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně, výborně.
0: Ale jenom, jenom mimo hlavní
2: z Dobříva, samozřejmě.
1: Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli na té, jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou nemoc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš. A když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne v té té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Zcela relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se, je všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesenc. A Zručesenec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum. Ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby. a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako, teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví? Tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka. A největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To se právě nemyslím, ale pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města. Protože vlastně nemají příležitost, jo? Protože oni vlastně žijou v malým ghetě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metry čtverečníma. Nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby, nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho,

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce

0: prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
2: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
3: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam škoda sportpár, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
5: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
6: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
5: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
6: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
5: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
6: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
5: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
4: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavnosti jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
7: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
8: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
9: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. To má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park Hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi dosekladu této hlavní zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: fouká, a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a se hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako to blák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozechal každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. Jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct a 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
17: jen
16: po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je, to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangse, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangse, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Kravař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, A poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. zemech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právem hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na vodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý, byť malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví,

0: vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
1: Když jsem řekl, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali a zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
2: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
4: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
5: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
4: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
5: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
4: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
5: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
4: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
3: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
2: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
6: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
2: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
7: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
8: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
2: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: My se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. To má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého

0: přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
2: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
3: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
4: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
5: A chtěl bych do sektoru této zajistí zhromažďovat připomínat odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
6: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiči, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
7: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
6: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
8: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
9: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
6: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
10: Je úplně nádherná. Já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: holka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 milion korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětně šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
0: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
10: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
0: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
11: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
0: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
12: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
0: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
13: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
13: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
14: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně.

0: mě proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
1: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
0: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
2: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis Tabulák. A tady máme Není tabu na druhý.
1: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
2: Máme tam kytičky, takže tady jako Tabulák kvete, rozkvétá.
1: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
0: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolem jdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
1: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole. Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
2: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
3: No máte to tady opravdu parádní.
4: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
1: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
0: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím, leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangse, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangse, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Kravař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky stahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století.

0: kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
1: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
0: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o 3. největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

šířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na vodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý, byť malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam škoda sportpár, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stolkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracovat.

0: sportoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
1: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
2: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
1: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
2: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
1: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
2: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
1: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
3: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
4: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
3: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
5: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
6: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
3: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Že my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se kvůli této vlajší zhromažďovat připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Tak hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělena, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií Hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a se hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako to blák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. Jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct a 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
17: jen
16: po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je, to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí.

0: právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon používáme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy Pět pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech, restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vyravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří jej přestavili v renesančním stylu citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století. neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je země

0: zaměřená zejména na dějiny podnikání a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
1: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
2: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedna tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
1: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
3: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
1: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
5: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začala.

0: Bylo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
1: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů.

Příliš mnoho proteinů ve stravě škodí žilvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, které se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí

0: Další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
1: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
0: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
1: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
0: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
1: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
0: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
2: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
3: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
4: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
3: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
5: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
6: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
3: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a moškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s moškátovým oříškem a skořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych do sekundu této majitý zpomažnou připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno, tak aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: U 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií Hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtí Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
17: jen
16: po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netupírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žerotínský Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právem hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže to je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken.

0: Ten. Teď přišla na řadu střecha, ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
1: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
0: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
2: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
3: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
4: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
3: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
5: Teďko tady máme 2 a 2 kila švestek a 2 a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
6: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
3: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a moškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s moškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Perning na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmto setkání této mladší zůstupování připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Úplně nádherná. Já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perle.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a se hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako to blák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct a 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
17: jen
16: po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je, to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgenstrobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netupírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
2: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
3: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
4: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
2: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
0: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
6: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
7: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
6: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
7: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
6: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
7: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
6: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
5: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10.

0: 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
2: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
3: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
4: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a muškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se podívat do této majitý zhromaždění, která připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kalnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
0: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
10: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
0: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
11: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
0: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
12: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
0: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
13: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
13: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
14: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
15: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
14: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
16: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
15: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
16: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
15: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
14: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemejdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
15: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
16: Tady byl.
15: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
16: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
17: No máte to tady opravdu parádní.
18: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
15: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
14: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, A poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřena zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Foulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. zemech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu.

0: začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
2: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
4: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
6: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
7: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
6: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
7: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
6: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
7: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
6: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
5: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli.

0: Jeli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek jsem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
1: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
0: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
2: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
3: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
0: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: My se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se kvůli této hlavní zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perně.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služebně stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. Tuhletu chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tý druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
3: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
4: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
5: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
6: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
5: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
6: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
5: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
7: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
5: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
8: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
5: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
9: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
4: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.

0: kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
1: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, které se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem řekl, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
0: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
4: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
5: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
4: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
5: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
4: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
5: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
4: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
3: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
0: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
6: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
0: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
7: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety

0: Pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
1: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
2: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. To má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi, kdo se kolem toho, této vlajší zhromažďovna připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií Hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a se to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako to blák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. Jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct a 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
17: jen
16: po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je, to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangse, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangse, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočinou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětní

0: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
1: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
2: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
1: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
2: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
1: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
2: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
1: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
3: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
4: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
3: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
5: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
6: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
3: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové.

0: druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílní, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Perning na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi dosekladu této hlavní výročí připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
12: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a pak se toho vyrobí taková píšťalka.
7: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
13: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
14: Ti velcí vylužeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by

0: Mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmoršští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno, tak aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
2: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
3: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kalnerová, televize Polar Havířov.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
4: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
8: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
9: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
8: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
10: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
8: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
11: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
8: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
4: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
5: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
12: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
12: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
5: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
4: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
13: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
14: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
13: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
15: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis Tabulák. A tady máme Není tabu na druhý.
14: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
15: Máme tam kytičky, takže tady jako Tabulák kvete, rozkvétá.
14: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
13: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
14: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
15: Tady byl.
14: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
15: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
16: No máte to tady opravdu parádní.
17: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
14: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
13: Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peča Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové z Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná.

0: Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
1: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
2: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
1: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
3: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
1: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
5: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
4: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevévně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělaly vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam škoda sportpár, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak mě

0: hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
1: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
2: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
1: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
2: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
1: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
2: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
1: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
3: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
4: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
3: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
5: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
6: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
3: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a muškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z

0: Jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
2: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
3: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
5: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych se kvůli tomu této hlavní zvukovaní připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
12: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
7: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
13: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
14: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
13: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
15: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
13: S přípravnými pracemi už se začalo.
16: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
13: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
0: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
17: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
18: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
17: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
19: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečných. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 metrů čtverečných. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
17: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
18: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
0: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
20: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
21: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
20: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
22: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělena, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
20: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
23: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
20: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
0: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
17: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
2: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně devátá dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a druhá dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
17: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
2: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
17: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
0: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
3: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
4: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
3: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
5: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tý druhý.
4: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
5: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
4: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
3: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
4: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
5: jen
4: po škole.
5: Školou tady byl.
4: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
5: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je, to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
24: No máte to tady opravdu parádní.
25: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
4: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
3: Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schaffberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schaffbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
3: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schaffbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schaffberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
4: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peča Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou umělecko-průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitel. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
5: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
6: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
5: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
6: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
5: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
7: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
5: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
8: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
5: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žerotínský Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
9: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
4: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela, v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom

vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31 30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, které se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hrady.

0: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
1: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
0: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
1: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
0: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
2: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
3: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
4: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
3: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
5: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
6: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jablka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
3: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Že my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze 4 složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské

0: hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
1: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi, kdo se kvůli této vlajší zhromažďovna připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže To už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spasači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kelnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 metrů čtverečních. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 metrů čtverečních. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemejdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezaný

0: Dávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony, běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schafberg vám bohužel naše kamera tentokrát nezprostředkuje, neboť na Schafbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha. A tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
3: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami. A ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schafbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schafberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
2: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Beneš,

0: Kovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
1: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
2: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
1: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
3: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky stahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
1: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
5: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
4: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter toho území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny.

0: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
1: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
2: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
3: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
2: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
4: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
5: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
2: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze 4 složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílny, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Toto má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce.

0: roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
1: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A v těmi do sekundu této majitý zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají

0: už 16 desetiletí.
1: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
0: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
2: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
3: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
0: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
4: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: se fouká, a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí bíložraví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: A aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služebně Stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tu druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
17: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemejdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o 3. největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor. Cíle

0: určitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
2: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
3: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to nás zná naštěv.
4: A něco pojí dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní.
2: Aby se lidi pobavili a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže práce v Nebílovech s muzikálovým týmem plzeňské.
5: Robenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct.
1: A uvnitř střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
6: Vyzkoušel jsem si zahu. A byla to zábava. Tady líbí hodně a
1: Tisíce návštěvníků odcházelo na
0: Onu korun. Takzvaný rodinný park nabídne 2-patrové trojrozměr. Nová atrakce doplní stávající větším herním sestavám ve městě příštího roku. Důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům BAK. Dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní. Tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracov. Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažné k hotelu.
7: Medicína i v 21. děláme všechno pro to, aby jsme ho pořádky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat. Protože
0: metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
8: Tomu třeba ve srovnání s 90. lety došlo k nárůstu. Při 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji.
0: Na přežití.
9: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou

0: nějakých metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivý. Ale výsledky jsou, že...
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. 3500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
2: Jsou ale díky tomu, že máme mamografický screening a se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současném.
1: Jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
4: A chtěl bych se kvůli tomu nám odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí pro tuto službu konání před ním.
5: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned jeho založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
6: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
5: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
7: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
8: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
5: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
9: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeraví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je

0: velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno, tak aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
1: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
2: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
1: S přípravnými pracemi už se začalo.
3: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
1: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
4: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
5: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
6: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
5: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
7: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
5: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
6: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
4: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
8: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
9: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
8: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
10: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělena, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
8: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
11: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
8: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
4: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
5: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
12: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
12: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko, a dializujeme v současné době 85 pacientů.
5: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
4: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
13: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěj poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
14: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
13: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
15: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák. A tady máme není tabu na druhý.
14: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtě tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
15: máme tam kytičky, takže tady jako to blák kvete, rozkvétá.
14: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
13: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolem jdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
14: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda jen po škole.
15: Tady byl.
14: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
15: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
16: No máte to tady opravdu parádní.
17: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
14: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
13: Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počestu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století.

0: A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Čín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hicklů, Pešrů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
1: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
2: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
1: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
3: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
1: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
4: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
5: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického

0: hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začala na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
1: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděno u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni

české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu.

Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou 2x až 4x ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevěrně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže to je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter toho území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, které se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka

0: spisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
1: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
2: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
1: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
2: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
1: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
2: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
1: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu.

0: který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
2: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujeme docela pravidelně.
3: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: Takže my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Po rotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21.

0: století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
2: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
3: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
4: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
5: Perning na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěl bych do sekundu této malicí zůstu připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
8: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
7: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
9: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
10: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
7: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
11: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellner, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služeb města Vesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou. Budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou. Každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat, pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrti Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a se hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
17: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
17: jen
16: po škole.
17: Školou tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je, to je hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém sehrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žirotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé. V rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žerotínský Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právem hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují

bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevévně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, které...

0: my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. Hotovo má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
6: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití

0: tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
2: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
3: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
4: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
5: A v těmto setkání této majší zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
6: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
7: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
6: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
8: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
9: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
6: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
10: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku.

0: fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětně šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služebně stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravců. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snadat uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půlstoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci.

0: umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
1: Vytvořit mozaiku zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
0: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
2: Máme tady teda 2 spáry. Nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený. Ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák. A tady máme není tabu na tý druhý.
1: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény. A
2: máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
1: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
0: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
1: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
2: Tady byl.
1: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
2: Super, vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
3: No máte to tady opravdu parádní.
4: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
1: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
0: Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích z výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní, tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Pečakuča Night a o den později také den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, A poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. zemech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešní zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na vodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo. Byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý, byť malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace U Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provoněla v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program. Yes.

0: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř teda byl rozvar z jablky s muškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
2: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
3: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. To má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
5: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. A my děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je domenou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení.

0: ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
2: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
4: A chtěl bych se kvůli této malější zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
5: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
6: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
5: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
7: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
8: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
5: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
9: Je úplně nádherná. Já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Pernu.

0: Ring tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
2: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
3: Ti velcí bíložraví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magistr Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
2: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
4: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
2: S přípravnými pracemi už se začalo.
5: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
2: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
1: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
6: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
7: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
6: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
8: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
6: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
7: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
1: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
9: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
10: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
9: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
11: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
9: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
12: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
9: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
1: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
6: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
13: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
6: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
13: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko, a dializujeme v současné době 85 pacientů.
6: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
1: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
14: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěj poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
15: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
14: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
16: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tý druhý.
15: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
16: Máme tam kytičky, takže tady jako ta blák kvete, rozkvétá.
15: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
14: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
15: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. Jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct a 3 dny tady s náma od rána do večera, teda
16: jen
15: po škole.
16: Tady byl.
15: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
16: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak si pojďte přidat, no, takže.
17: No máte to tady opravdu parádní.
18: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na Tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
15: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
14: Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgenstrobl a svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejších panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků. Působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. Jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netupírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodejné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 30 letech nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevábně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkáme, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže to je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočinou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovan kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je to Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní se zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, televize ZAK.
0: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3 000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, mufloní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2 kila švestek a 2 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to naštěvujem docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: že my se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělený rozvar

0: Líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník. Tisíce návštěvníků odcházelo nejen s plnými taškami, ale také s chutí se sem zase vrátit. Z Nebílov pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: V Husových sadech v Sokolově vznikne nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Takzvaný rodinný park nabídne dvoupatrové trojrozměrné bludiště s lanovými překážkami, vyhlídkovou věží a zavěšeným domečkem. Jednotlivé lávky budou umístěné mezi dřevěnými sloupy a proti pádu je zabezpečí ochranné sítě. Nová atrakce doplní stávající menší hřiště a má patřit k největším herním sestavám ve městě. Stavební práce potrvají přes zimu. To má být na jaře příštího roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
3: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačně.

0: Značné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
1: Perning na Karlovarsku si připomněl hned dvě významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
2: A v těmto setkání této majitý zhromažďovna připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
3: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
4: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
3: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
5: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
6: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
3: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
7: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: Burning tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také Zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
2: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
3: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude. Tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
2: S financováním projektu městu pomůže také Zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
4: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se Zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata mi nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se Zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
2: S přípravnými pracemi už se začalo.
5: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se Zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
2: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
1: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
6: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
7: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
6: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
8: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením červenec 2027.
6: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
7: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova a ulicí Blatnická v blízkosti služeb města Veselí nad Moravou a směrem na Hutník. V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
1: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
9: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
10: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho čtyřletého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
9: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
11: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli, a je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout, a věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
9: K výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
12: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvaji texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
9: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
1: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
6: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté, se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
13: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. První dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
6: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
13: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě, a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko, a dializujeme v současné době 85 pacientů.
6: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
1: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
14: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v diskokouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
15: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
14: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
16: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tý druhý.
15: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve čtvrtí Tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a strašně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
16: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
15: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
14: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
15: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
16: Tady byl.
15: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
16: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to je hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
17: No máte to tady opravdu parádní.
18: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
15: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
14: Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest tu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
3: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční Šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, uličku řemesel nebo turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
4: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
5: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
4: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
5: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historii města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů. A v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna v zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
4: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
6: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
4: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
7: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo Netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
4: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy šesti poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
3: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Vzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
8: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
3: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Zarostlý a jen příležitostně udržovaný. Tak ještě donedávna vypadal pravý břeh řeky Radbuzy v cyklistické ulici na plzeňských Slovanech. Po zásadních úpravách se ale místo proměnilo v příjemný prostor, který nyní nabízí možnosti k odpočinku, procházkám i posezení u řeky.
2: Vypadalo to tu poměrně, když to řeknu, nevévně, bylo to zarostlý a nějak to nelákalo k pobytu. Teď už to snad pobytu léká, my tomu říkám, že to je malý, ale hezký. Takže to je malá, ale hezká pobytová loučka. Je to nedaleko naší loučky psí, takže tohle je pobytová loučka pro dvounožce.
1: Největší novinkou a atrakcí je takzvaný fotopoint.
3: Je to první celoroční fotopoint u nás na Slovanech. Jsem ráda, že vznikl. Inspirovala jsem se asi Španělskem, to přiznám. A bylo mi to líto, že nic takového na obvodě nemáme, tak ho máme tady v cyklistické ulici pobytové louce.
1: Návštěvníci tu nově najdou tři atypické betonové lavičky s dřevěnými sedáky nebo speciální lavičku ve tvaru křivky. Samotné práce trvaly 3 měsíce.
4: Začalo to tím, že se to tady původně jako vlastně celý vysekalo, posekalo, byla tady velká lebeda a začaly tady nějaký zemní práce s tím, že se tady teda udělali vlastně stezky pro chodce, pro cyklisty, nějaký stojany.
1: Cílem proměny bylo tomuto místu znovu vdechnout život.
5: Chtěli jsme tady vytvořit takový jakoby trošku intenzivní charakter to území, kde teda skutečně tady ta louka bude kvalitněji sekaná. Vnímám to jako skutečně malý prostor, ale tady k té stávající cyklostezce prostě vznikne území, kde skutečně si myslím, že si lidi rádi zastaví, odpočnou, podívají se na Radbuzu a trošku se jakoby sklidní a budou možnost mít načerpat jakoby kus té energie tady z té krásné přírody, z té naší plzeňské řeky.
1: Lokalita má bohatou minulost spojenou s bývalou městskou plovárnou a převozníkem. Připomíná je například dochovaný kovový rumpál, který kdysi posouval loďku mezi břehy.
3: Tohle místo má úžasnou historii bývalý plovárny, která se říkalo u převozníka. Pamětníci nebo starší občané to určitě znají a jsem ráda, že to dostalo nový kabát a nový život i s tím fotopointem. A kdo chodí rád na procházky okolo řeky Radbuzy jako já, tak si tady oddychnou od toho městského schonu, sednou si, zastaví, vyfotí, kouknou se na řeku a můžou jít dál.
2: Když jsem říkal, že to pobytová loučka, tak já bych byl rád, kdyby tady lidi pobývali. A zase nemoc dlouho, protože když půjdu o kousek dál, tak je tam Škoda Sportpark, kde můžu pobývat aktivněji a sportovněji.
1: Druhý městský obvod plánuje i další úpravy v okolí Radbuzy. V budoucnu by měl proměnou projít také prostor kolem restaurace u Pechtu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: 7 let pronásledování a neustálých telefonátů, tak měla podle obžaloby bývalá soudní zapisovatelka stalkovat plzeňského soudce. V úterý začal případ projednávat okresní soud. Podle státního zástupce soudci žena opakovaně telefonovala, psala zprávy a sledovala, kam chodí. Muž kvůli tomu musel dokonce změnit bydliště i pracoviště. Žena při výslechu obvinění odmítla. Při prokázání viny jí hrozí podmíněný trest a zákaz přiblížit se k soudci na méně než 300 metrů. Největší hradní zříceninu v Česku čekají rozsáhlé záchranné práce. Hrad Rabí na Klatovsku se začne opravovat pravděpodobně už příští rok. Památkáři musí zajistit poškozené hradby, Královský palác i Vápencovou skálu, na které hrad stojí. Ta je popraskaná a hrozí odlomení větších kusů kamene. Opravy mají probíhat postupně asi 5 let a podle současných odhadů vyjdou na více než 20 milionů korun.
7: Alžbětiny lázně v Karlových Varech procházejí další etapou obnovy. Po výměně oken se teď spravuje střecha, která je ve špatném stavu a místy do budovy zatéká. Práce budou probíhat postupně a dokončené mají být v roce 2028.
8: Střecha Alžbětiných lázní si zasloužila opravit a proto jsme přistoupili k tomu, že byl zpracován projekt na tuto opravu a částka asi zhruba 50 milionů korun bude následně teď investována.
7: Práce jsou náročné i kvůli členitosti historické budovy. Specializovaná firma se musí vypořádat například s obnovou krytiny na jednotlivých věžičkách. I proto bude rekonstrukce delší, než se předpokládalo.
8: Bohužel tedy střechu nebudeme opravovat pouze několik měsíců, ale budeme hotovi až v sezóně roku 2028.
7: V uplynulých letech město nechalo v lázních vyměnit všech 505 oken. Teď přišla na řadu střecha. Ani ta ale nemá být poslední investicí do objektu. Připravuje se projekt, který by měl řešit také rekonstrukci vnitřních prostor.
8: Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie připravujeme velký transformační projekt, který by měl Alžbětiným lázním pomoci i s rekonstrukcí těch vnitřních prostor.
7: Cílem města tak není jen opravit střechu, ale postupně obnovit celý historický objekt. Martina Straková, Televize ZAK.
6: Minulá lovecká sezóna byla mimořádně úspěšná. Myslivci v Plzeňském kraji odlovili téměř 3000 kusů jelení zvěře a přes 28 000 kusů černé zvěře. U té šlo o druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejvýrazněji vzrostl odstřel zajíců. Rekordní úlovky byly zaznamenány také u dančí, muflonní a srnčí zvěře. Situace je naopak horší u ptactva. Například bažantů bylo uloveno nejméně za poslední dekádu. Plánovaná výstavba nového plaveckého bazénu v Plzni na Borech udělala důležitý krok vpřed. Město Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum o spolupráci, které má odstranit překážky bránící realizaci projektu. Klíčovým tématem byla ochrana výzkumného centra ENTIS, jež se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavby.
1: Vůně moštu, dozrávajícího ovoce a čerstvých koláčů provonila v neděli 27. září sady v Nebílovech. Už 17. ročník slavností jablek sem přivedl tisíce návštěvníků, kteří si mohli užít bohatý program a ochutnat to nejlepší, co místní sady nabízejí.
9: My máme jablka, hrušky, švestky, ještě dozrávají poslední jahody, takže máme ještě jahody, tak myslím, že každý zákazník si najde to, co má rád. Je to vždycky několik tun, který se otočí v tom sortimentu. Je to víceméně vždycky nejvíc je asi v jablkách. Prostě jablko je top ovoce pro Čecha.
1: Propojení zemědělské tradice, gastronomie a zábavy pro všechny generace dělá ze slavností jednu z nejnavštěvovanějších podzimních akcí v regionu.
10: Teďko tady máme 2,5 kila švestek a 2,5 kila hrušek a já jsem tady před pár lety pracoval několik let, takže to navštěvujeme docela pravidelně.
11: Jsme se přijeli podívat a něco nakoupit, nějaký jabka, hrušky a švestky a něco pojíst dobrého.
1: Součástí slavností byl také bohatý kulturní program.

0: My se vždycky snažíme přilákat nejenom na to ovoce, ale i na tu kulturu, aby se lidi pobavili, a v letošním roce tady máme Honzu Nedvěda a přátelé, takže se moc těšíme, vždycky to směřujeme, aby jeden rok to bylo takové folkové, druhý rok rockové, ale vždycky, aby si každý našel to své. Samozřejmě teď vystupuje Charlotte Režná, adeptka na Thálii, takže to je taková už dlouhodobá spolupráce v Nebílovech s muzikálovým týmem Plzeňského divadla, takže každý si určitě najde to své.
1: Jedním z vrcholů slavností byla tradiční soutěž o nejlepší jablečný moučník. Porotu nejvíce zaujal jablečno-skořicový dort, který společně upekli Denisa Volínová a její dcera Barborka.
2: Bylo to ze čtyřech složek, to byl skořicovo-jablečný korpus se strouhanými jablky, potom byl udělaný rozvar z jablek a mascarpone se smetanou a maškátovým oříškem a navrch byla granola jako z takový tý drobenky, takže možná to okouzlilo, těžko říct. A uvnitř byl rozvar z jablky s maškátovým oříškem a s kořicí.
1: Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Připravili pro ně dětskou stezku, tvůrčí dílničky, balíkovou prolézačku, střelbu z luku i řadu dalších aktivit.
3: Vyzkoušel jsem si zapíchovat kytičky do mechu a byla to zábava a taky mám rád jablka, takže jsme tady. A je to tady zábavný.
4: Mně se tady líbí hodně a vyzkoušel jsem dětskou stezku.
1: Slavnosti v Nebílovech mají za sebou další úspěšný ročník.

0: roku. Karlovarský kraj bude prvním v Česku, kde si vysokoškoláci budou moci během studia projít kurzem pro budoucí důstojníky v záloze. Pilotní projekt je určen studentům bakalářských programů a odstartovat má v příštím akademickém roce. Součástí bude základní vojenská příprava a následně 3 semestry důstojnického kurzu. Během nich čekají studenty 4 hodiny výuky týdně i praktická soustředění. Po dokončení kurzu budou moci pokračovat jako důstojníci v aktivní záloze nebo profesionální armádě.
1: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila jubilejní 10. ročník odborné konference zaměřené na moderní chirurgickou léčbu nádorových onemocnění jater, slinivky a prsu. Přední čeští i zahraniční specialisté zde představili nejnovější operační postupy, zkušenosti ze špičkových pracovišť a možnosti, jak díky spolupráci a včasné diagnostice zlepšit léčbu pacientů.
1: Rakovina slinivky břišní, jater a prsu patří mezi závažná onkologická onemocnění, se kterými se lékaři setkávají stále častěji. Právě jejich léčbě se věnovali odborníci na mezinárodním setkání v plzeňském Park hotelu.
2: Medicína i v 21. století je umění a my děláme všechno pro to, aby jsme ho pořád zdokonalovali. A v chirurgii je to obzvláště. A přínos kongresu je to, že si vidíme vlastně navzájem, že ti odborníci z celého světa mohou diskutovat své nejnovější postupy a poznatky na jednom místě, v jednom čase a navzájem se tak obohacovat, protože diskuze je to, co obohacuje každou odbornou diskuzi.
1: Hlavní pozornost věnovali odborníci především moderním chirurgickým metodám a léčbě komplikovaných a pokročilých nádorů. Zvyšující se počet případů zaznamenávají například u rakoviny slinivky břišní. V České republice bylo v roce 2024 nově diagnostikováno téměř 2700 případů.
3: My jsme včera prezentovali, že došlo k nárůstu takzvaného dlouhodobého přežití nebo pětiletého přežití u tohoto karcinomu, třeba ve srovnání s 90. lety. Došlo k nárůstu. Přesto je to velmi, velmi někdy smutné číslo, že to pětileté přežití je třeba 13%. Tam děláme všechno pro to, aby za těch dalších 10 let to bylo ještě jinak. A ano, dochází k vývoji nových léčiv, která reagují na určité mutace. To je doménou onkologů.
1: Velký vývoj zaznamenala léčba rakoviny jater, kde se podařilo významně zvýšit šance na přežití.
4: U těch jaterních metastáz, které by byly léčeny jenom onkologickou cestou, tak většina nepřežije 5 let. Pokud je tam chirurgické odstranění těch metastáz plus onkologická léčba a ten člověk na to příznivě reaguje, tak může dojít až k úplnému vyléčení. Ale výsledky jsou, že těch 5 let nám přežívá okolo 60% nemocných.
1: Obrovský nárůst případů evidují lékaři také u nádorů prsu. Zatímco před 20 lety trpělo tímto druhem rakoviny zhruba 4500 žen za rok, v poslední době je to až dvojnásobek.
5: Rakoviny prsu je hodně, ta stále přibývá žen s nově diagnostikovanými nádory prsu, ale díky tomu, že máme mamografický screening a daří se ty nádory zachycovat včas, v těch časných stádiích, tak se v podstatě 80% žen zcela vyléčí a v tom časném stádiu je 100% vyléčení v současné době.
1: Ve všech případech platí jednoznačné pravidlo. Výsledky léčby může zásadně ovlivnit právě včasný záchyt onemocnění. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Pernink na Karlovarsku si připomněl hned 2 významná výročí. Tradiční slavnosti nabídly nejen ohlédnutí za historií obce a 160 lety místního hasičského sboru, ale také program pro děti, hudbu a setkání několika generací.
6: A chtěli by to se kvůli toho, této hlavní zhromaždění připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
7: Pernink v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned 2 významná výročí, 494 let od jejího založení.

0: založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
1: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
0: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
2: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
3: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
0: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
4: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perni.

0: se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Mokřad u rondelu v Havířově by mohl dostat neobvyklé přírodní správce. Město připravuje projekt, díky kterému by se o část území starali exmorští koně a zpětně šlechtění pratuři. Na financování se má podílet také zoo Zlín a zvířata poskytne organizace Česká krajina.
3: Lokalita Mokřadu u rondelu v Havířově patří mezi zvláště chráněná území. Vyskytuje se tam vysoká biodiverzita. Péče o tak rozsáhlou lokalitu je ale pro radnici technicky i finančně náročná. Město se proto obrátilo na neziskovou organizaci Česká krajina, která usoudila, že lokalita je vhodná právě pro velké spásače.
4: Ti velcí vyložeroví spásači jsou důležití v tom, že tu práci, tu údržbu dělají mnohem lépe než člověk. Dostanou se úplně všude, tam, kam se my se sekačkou nedostaneme, tak oni se tam prostě protáhnou, dostanou a veškerou tu vegetaci, které se tady potřebujeme zbavit, jsou oni schopni spásat, využívat ve svůj prospěch. Pan magister Dostal z České krajiny se tady byl podívat a prošel si to území a sdělil nám, že tady by mohlo být maximálně 6 kusů zvířat, 3 exmorští koně a 3 pratuři. To je kombinace, která je velice výhodná, protože každý z těch druhů se živí jinou rostlinnou potravou, takže oni se tak vzájemně doplňují. No a tato zvířata se tady budou pohybovat naprosto volně, ale samozřejmě, že to území musí být ohrazeno tak, aby ta zvířata neměla šanci třeba se dostat, já nevím, na komunikaci nebo na železniční trať, takže to území bude ohrazeno.
3: S financováním projektu městu pomůže také zoo Zlín, která se jinak podílí především na podpoře ochranářských projektů v zahraničí.
5: Tak tento hezký nápad bychom rádi realizovali čím jak nejdříve, ale jde o ty finance. Takže jsme teďka nejnověji získali spolupráci se zoo Zlín, kteří nám slíbili přispět až 1 000 000 korun po dobu teda 5 let. Budeme se snažit další finance získat i od jiných subjektů. Zvířata by nám dokonce darovala Česká krajina. To znamená, my jsme na začátku ještě před spoluprací se zoo Zlín získali právě zvířata, ale musíme jim připravit vhodné podmínky, takže musíme tady vytvořit to prostředí. A Česká krajina nám ty zpětné šlechtěné tury, což jsou ti praturové, potom daruje.
3: S přípravnými pracemi už se začalo.
6: Já myslím, že pro nás je to průlomový projekt, zajímavá věc, jakým způsobem řešit lokalitu, která teď je absolutně nevyužívaná. Já jsem moc rád, že ve spolupráci se zoo Zlín tady těch 10 hektarů bude smysluplně využito pro exmorské koně a pro pratury. A já se těším na celkový výsledek toho, jak to tu bude vypadat.
3: Přestože území bude ohrazeno, lidé budou moci zvířata vidět. Projekt totiž počítá i s vyhlídkovou věží. Barbora Kellnerová, televize Polar Havířov.
2: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou se pomalu plní výrobními podniky. Nově na ní vzniká výrobní objekt, který by měl nabídnout práci až 100 lidí.
7: Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou vzniká už od roku 2019. Její vybudování ještě předtím posvětila jako strategický projekt vláda České republiky a probíhá s podporou vládní agentury CzechInvest.
8: Průmyslová zóna se nachází v prostoru mezi ulicí Blatnická a ulicí Kolárová a v celkové rozloze 30 hektarů by měla vlastně přinést 500 nových pracovních míst. Aktuálně je dobudována první etapa, kdy město zajistilo investice do technické a dopravní infrastruktury a zároveň prodalo již všech 7 pozemků v rámci této první etapy.
7: Nejnověji tu začala stavba výrobního objektu společnosti Gritec, která se zabývá produkcí prefabrikovaných technologických budov a ve Veselí nabídne téměř 100 pracovních míst.
9: Jedná se o ryze výrobní halu s plochou téměř 10 000 m2. Dále přidružený objekt je administrativní budova, která má asi 2 500 m2. A výstavba trvá od července 2026 s dokončením července 2027.
7: V blízké budoucnosti se navíc počítá s dalším rozšiřováním průmyslové zóny.
8: Aktuálně probíhá příprava druhé etapy, která má také rozlohu přibližně 7 hektarů a součástí této druhé etapy je komunikační propojení mezi ulicí Kolárova, ulicí Blatnická, v blízkosti služebně stavesí nad Moravou a směrem na Hutník. Tuhletu chvíli je již vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce na vydání stavebního povolení a předpokládám, že v příštím roce by byla stavba realizována.
2: Na Masarykově náměstí v Ostravě byla slavnostně zahájena výstava věnovaná Václavu Havlovi. 5. října totiž uplynulo 90 let od narození bývalého prezidenta a tak se spojila řada nejrůznějších kulturních a vzdělávacích organizací, aby zorganizovali sérii akcí, které odstartovaly právě touto výstavou.
10: Na těchto fotografiích se Václav Havel vrací do Ostravy. Výstava na Masarykově náměstí připomíná jeho návštěvy. V archivu televize Polar máme například záběry z jeho setkání na Nové radnici v roce 1996, kde ho přivítal tehdejší primátor Evžen Tošenovský. Havlův vztah k městu byl ale hlubší. Jeho dědeček Hugo Vavrečka dokonce z Ostravy pocházel.
11: Byl tady jako prezident několikrát, byl tady ještě v době svého disidentského působení. Samozřejmě trávil také část trestu z toho 4letého trestu v Ostravě Hřmanicích ve věznici. My jsme poskytli jednak fotografie a další dokumenty, které mapují vztah Václava Havla k Ostravě a zároveň informace, které byly využity pro ty panely.
10: V lednu 1990 se Havel na Masarykově náměstí setkal s tisíci Ostravany. Při cestě do centra se ještě zastavil v Hrabové, aby uctil památku disidenta Jaromíra Šavrdy.
12: Žijeme dneska v turbulentní době, víme, že společnost je opravdu rozdělená, že se řeší strašná spousta témat, že ten svět se třeba v pohledu mnoha lidí neubírá úplně tím nejlepším směrem, jak by si všichni představovali, a to je za mě právě ten moment, kdy je důležité si připomenout ten odkaz toho Václava Havla, protože to je člověk, který pro mě osobně znamená to, že vlastně změnil tu společnost k lepšímu, posunul to vlastně v těch 90. letech, přinesl do naší společnosti ty ideály, na které už jsme vlastně rezignovali, o kterých už jsme nevěděli. A je strašně důležité, aby si tohle snad uměl připomenout. A věřím, že je to právě i ten moment, kdy třeba může být díky takovýmto akcím zase trošičku lepší nálada ve společnosti.
10: Výročí se přidají také školy. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida připravují čtení z jeho knih přímo v tramvajích.
13: 1. října na lince číslo 8 od jedné konečné na druhou konečnou budeme jezdit se studenty našeho gymnázia, budeme se střídat, takže já budu vlastně jakoby ve směně s panem Hruškou, každý z nás budeme mít asi 5 studentů, kteří budou do mikrofonu předčítat v tramvají texty Václava Havla. Samozřejmě, že to nebude živelné, my to vždycky nějak uvedeme, když se zastaví tramvaj, přijede, že bude nová zastávka, oslovíme nově vstupující, žáci budou potom číst, takže chceme udělat Václavu Havlovi takovou reklamu.
10: Oslavy vyvrcholí 5. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Program potrvá do poloviny října. Celý program oslav najdete na webových stránkách havel90ostrava.cz.
2: Před půl stoletím vzniklo v hodonínské nemocnici hemodializační středisko. V současnosti provede více než 10 000 hemodialýz ročně. Výročí jeho založení byla věnovaná odborná konference, která se uskutečnila ve Velkých Bílovicích.
7: Současní i bývalí zaměstnanci, stejně jako odborníci na hemodialýzu nebo příbuzné lékařské obory a další hosté se sjeli do Velkých Bílovic, kde hodonínská nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka pořádala odbornou konferenci. Ta byla věnovaná 50. výročí založení hemodializačního střediska v Hodoníně.
14: V roce 1976 byla založena dialýza v Hodoníně. Bylo to z iniciativy tehdejšího primáře interního oddělení pana doktora Berky a byla to vlastně 9. dialýza v Československé republice, tehdejší republice, a 2. dialýza v Jihomoravském kraji. 1. dialýza byla u fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
7: Zatímco v roce 1976 se začínalo s jedním hemodializačním přístrojem, dnes je jich v hodonínské nemocnici 21. Z 242 hemodialýz se jejich počet navýšil za 50 let na více než 10 000. V září 2015 se středisko přestěhovalo do nových moderních prostorů a je jedním z klíčových pracovišť celé hodonínské nemocnice.
14: Jak ekonomicky je důležitá, to jistě a samozřejmě pro všechny pacienty se selháním ledvin, dojíždějí k nám vlastně pacienti z celého okresu. Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a dializujeme v současné době 85 pacientů.
7: Samotná konference ve Velkých Bílovicích se zabývala nejen historií hodonínského střediska, ale mluvilo se také o transplantacích ledvin a domácí dialýze. Ta patří k novým moderním možnostem tohoto zákroku, který je životně důležitý pro pacienty se selháním ledvin.
2: Popraskaný chodník na Tabulovém vrchu v Olomouci dostal díky street artu nový vzhled. Z prasklin vznikla barevná mozaika ve tvaru rozkvetlé louky. Na její tvorbě se podílejí nejen umělci Matěj Krajíček a Simona Hochmalová, ale i kolejmdoucí a děti z nedaleké školy.
15: Fialová reflexní bunda s nápisem Fošna. Podle ní Matěje poznáte. Až ho někdy zahlédnete, jak proměňuje chodníky v mozaikové dílo, budete vědět, že je to on. Matěj Krajíček se po uličnímu umění začal věnovat před 2 lety při své bakalářské práci. Od té doby po celé České republice hledá místa, kterým by mohl vdechnout nový život. Z obyčejných a někdy i zanedbaných koutů dokáže vytvořit výrazná barevná díla. Třeba odpadkový koš na zastávce v Brně proměnil s ostatními umělci doslova v disco kouli. Teď se díky iniciativě Komise městské části Tabulový vrch pustil do popraskaného chodníku poblíž základní školy v Olomouci, kde postupně vznikla barevná mozaika připomínající rozkvetlou louku.
16: Vytvořit mozaiku v zemi je vždycky boj a dneska to byla doslova spíš válka. 3 dny bez spaní, bez jídla a ještě nám do toho včera brutálně pršelo, takže bylo to hustý.
15: Chodníková mozaika dá docela práci. Nejdřív se prasklina musí vyčistit a zabetonovat. Pak už stačí jen naštípat kachličky a začít skládat. Výsledek se pak ještě musí zaspárovat a vyčistit.
17: Máme tady teda 2 spáry, nejdřív jsme chtěli 4, ale 4 jsme vylili, takže jsou normálně jako zahlazený, ale 2 máme teda mozaikový a na první máme nápis tabulák a tady máme není tabu na tý druhý.
16: To z toho důvodu, protože se nacházíme právě ve 4. tabulový vrch a strašně si vážíme toho, že nás vlastně oslovili a to hrozně těší a přijde nám, že to je jako super a rozhodně nejsou tabu a přispívají tady do české street artové scény.
17: Máme tam kytičky, takže tady jako tabulák kvete, rozkvétá.
16: Takže zase o krok blíž k barevným ulicím.
15: Matěj se Simčou na to ale nebyli sami. Na mozaice zanechal svou stopu každý, kdo měl chuť přiložit ruku k dílu. Náhodní kolemjdoucí nebo i děti z nedaleké školy.
16: Já bych chtěl poděkovat Dominikovi, to je tady kluk, co tady chodí do školy. A jednou kvůli tomu vynechal kroužek, aby nám tady mohl pomoct. A 3 dny tady s náma od rána do večera, teda po škole.
17: Tady byl.
16: Takže bez Dominika bychom to nezvládli. Díky Dominiku.
17: Vždycky se připojou úplně kolem jdoucí, že je to hezký a my jako, tak se pojďte přidat, no, takže.
18: No máte to tady opravdu parádní.
19: Dlouhodobě zkrášlování veřejného prostoru tady na Tabulovém vrchu zabýváme. Já musím poděkovat mému kolegovi Honzovi Žurkovi, který vlastně Matěje objevil. My si řekli, že by to byl super nápad, kdybychom něco podobného mohli mít i tady u nás na tabuláku. Zhodli jsme se na tom, že v podstatě teď to bude bezpečnější, než když tam bude v podstatě nějaká díra, od kterou může někdo zakopnout, nebo když jede maminka s kočárkem.
16: Street art opravuje, že ty města díky němu jsou krásný, barevný, možná můžou působit třeba i bezpečnějc. Takže vlastně bez street artu město pro mě není město.
15: Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: A to už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Říká se, že cesta je nejkrásnější tehdy, když nevíte, co vás čeká na jejím konci. A přesně takové cesty mám pro vás i dnes. Nebudeme jen odškrtávat místa z turistické mapy. Podíváme se tam, kde za památkami stojí příběhy, kde tradice stále žijí a kde se může obyčejný výlet změnit v zážitek, na který se nezapomíná. Otevřete se mnou další stránku Putování v regionech. Plzeňský pivovar bude od 5. do 10. října patřit tradičnímu Pilsner Festu, který letos oslaví 184 let od uvaření první várky zdejšího piva. Po loňské pauze se festival vrací přímo do areálu pivovaru a nabídne celý týden hudby, piva a zábavy. Těšit se můžete na koncerty, speciální prohlídky pivovaru, školu čepování, soutěže, pub kvízy nebo stand-up show. A ochutnat budete moci také nefiltrovaný ležák. Ještě dodám, že vstup do festivalového areálu je zdarma. Ve čtvrtém díle našeho putování po Horním Rakousku se tentokrát vydáme k jednomu z nejznámějších míst oblasti Salzkammergut, k jezeru Wolfgangsee. Kromě nádherné alpské krajiny a malebných městeček se podíváme také na historii této oblasti a na to, jak se kolem jezera postupně utvářelo její dnešní osídlení. Wolfgangsee je místem, kde se snoubí příroda, historie i tradiční atmosféra rakouských letovisek.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů Solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem Svatý Wolfgang v oblasti Solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku.
1: Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem.
0: Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i zdaleka. Okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekira svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout.
1: Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekiru se slibem, že kam sekirka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřeli poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla.
0: Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počest paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 kilometrů čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a Svatý Wolfgang.
1: Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
0: Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schafberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů.
2: Willkommen in St. Wolfgang.
1: Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání.
0: Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest.
2: My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko a zhruba 50 km od nás je Salzburg, takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah na horu Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám.
0: Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální

0: pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden.
1: Turnov se v první polovině října promění v centrum současného šperku a tradičního řemesla. Tradiční šperkfest propojí umělce, designéry a šperkaře z Česka i zahraničí a nabídne možnost nahlédnout přímo do ateliéru a dílen. Součástí festivalu bude 16. října Peče Kuča Night a o den později také Den otevřených dveří, během kterého můžete navštívit například výrobnu granátu Turnov, Muzeum Českého ráje, Uličku řemesel nebo Turnovskou uměleckou průmyslovou školu. Žerodínský zámek patří k významným památkám, které připomínají působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů – Žerotínů. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a během staletí se měnila nejen podoba samotného sídla, ale také jeho využití a majitelé. Dnes nabízí návštěvníkům pohled do historie šlechtického rodu i regionu, ve kterém se hrál významnou roli.
2: Žerotínský zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze Žerotínové na začátku 16. století.
3: Jeho původ se datuje přibližně do 15. století, kdy zde pánové z Karvař postavili menší městský hrad, který se postupně rozrůstal a v první polovině 16. století jej odkoupili pánové ze Žerotína, kteří ji přestavili v renesančním stylu a dali mu podobu opevněného renesančního zámku, takzvaně citadelového typu. Žerotínové tady nepobyli příliš dlouho, do roku 1558, a poté, co zámek i s městem a panstvím odprodali, tak zde už vlastně žádná šlechta nikdy nesídlila. Postupně se nám zde prostřídaly různé instituce. Byla zde radnice, později v 17. a 18. století zde sídlili jezuité jako noví majitelé zdejšího panství a po zrušení jezuitského řádu je vystřídala Tereziánská vojenská akademie, která zde vlastně vydržela až do konce první světové války. Po skončení druhé světové války vlastně byl objekt upraven a bylo zde zřízeno Muzeum regionu Nový Jičín.
2: Zámek v Novém Jičíně nabízí tři stálé expozice.
3: První expozice je dvoudílná. Jmenuje se Ve znaku zavinuté střely a její první část vás provede historie města od středověku až do 18. století. A druhá část, ve které se právě nacházíme, se už věnuje takzvanému dlouhému 19. století a neklidnému, politicky neklidnému 20. století. Ta je zaměřená zejména na dějiny podnikání, etnografie a případně i politického života. První místnost se věnuje době, kdy končila sláva cechů a začínalo podnikání. Nový Jičín je slavný díky své výrobě klobouků, působila zde rodina Hyklů, Pešlů a Bémů a v meziválečném období zde v kloboukovém průmyslu bylo zaměstnáno okolo 5000 lidí. Místnost, ve které se nacházíme, se věnuje zdejšímu regionu, kterému se dříve říkalo Karvařsko, německý Kulenthen. Už se nacházíme v oblasti republiky, kterému se říkalo Sudety. A zdejší region byl převážně osídlený Němci. S odsunem Němců tento region v podstatě zanikl a v posledních, řekněme, 20-30 letech probíhá vlna zájmu znovu objevit tento polozapomenutý region. Poslední místnosti jsou věnované významným osobnostem města, které jsou s městem spjaté buď tím, že se zde narodili, případně zde prožili část svého života. Můžeme určitě zmínit Karla Kryla, spisovatelku Boženu Benešovou, nebo například i generála Laudona, který v Novém Jičíně na konci 18. století zemřel.
2: Velkým lákadlem pro turisty je expozice etnografie, kde mohou vidět například zdejší kroje.
4: Expozici etnografie můžete nalézt jakékoliv předměty duchovní a hmotné kultury lidí z tohoto kraje. Máme zde také instalaci lidového textilu, takzvaného kravařského kroje. Pod tímto označením si můžeme představit lidový oděv venkovského obyvatelstva z území našeho regionu, kde převažovalo v minulosti německé obyvatelstvo. A jedná se o takzvané Kravařsko, tedy oblast mezi Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami.
2: V expozicích a výstavách se v průběhu celého roku konají tematické programy pro děti.
5: Ke kloboukům máme třeba program o etiketě, o správném chování, protože se tady do toho prostředí krásně hodí i k té době. Máme vlastně programy ke stále expozici historie, klíč od brány k minulosti, poklady z muzea, k výstavám, které tady probíhají. Například máme teď výstavu Herbář nebo o netopírech, takže k tomu se taky vztahují tematické programy, které nabízíme na každé pololetí nové. Tematické akce v průběhu roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust, Přástky, to vše máme pro děti, ale i pro dospělé v rámci mikulášských a velikonočních jarmarků, čarodějné muzejní noci, muzejní školu, nejen pro seniory. Ke každé výstavě, která je znovu otevřená, probíhá taky komentovaná autorská prohlídka pro zájemce a přednášky taky v rámci muzejních čtvrtků, které bychom chtěli letos obnovit.
2: Žerotínský zámek v Novém Jičíně je také sídlem Muzea Novojičínska, které kromě správy 6 poboček také komplexně zkoumá přírodu a historii zdejšího regionu.
1: Žraloci obývají naše oceány už více než 400 milionů let a právě jejich fascinující svět představuje nová výstava v Zoo Jihlava. Od 4. října do 22. listopadu nabídne realistické modely žraloků v životní velikosti, unikátní sbírku čelistí a zubů, virtuální realitu, 3D zónu i další interaktivní prvky. Návštěvníci se dozvědí, jak žraloci fungují, proč neustále obnovují své zuby a jak důležitou roli mají v mořských ekosystémech. Výstavu navíc doplní vzdělávací program s pokusy, mikroskopováním, kvízy a tématickými hrami. Bzenecká kaple svatého Floriána a Šebestiána patří k výrazným dominantám města a zároveň nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Stojí na vrchu nad Bzencem a její historie sahá do 18. století, kdy byla postavena jako poděkování za ochranu před morem. Dnes je oblíbeným cílem výletů a místem, které spojuje historii, sakrální architekturu a krásnou krajinu Slovácka.
6: Kaple svatého Floriána a Šebestiána, které se přezdívá Bzenecký Floriánek, byla postavena nad městem Bzenec v roce 1703. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdmann Pruskovský z Pruskova, který nechal barokní kapli vybudovat na místě původního gotického hradu. Kvůli své poloze na kopci bývala kaple často ničena vichřicemi a blesky. Největší pohromou se však pro Floriánek stal konec druhé světové války, kdy byla kaple zcela zničena německými vojáky. S opravami kaple se znovu začalo po více než 70 letech v roce 2017, kdy začal na místě ruin postupně vyrůstat nový Floriánek. Symbol a významná dominanta Bzence byla slavnostně odhalena v roce 2018 a obyvatelé města na ní mohou být právě hrdí.
1: A moje poslední pozvánka nás zavede do Olomouce. Město bude od 20. září do 14. října patřit duchovní hudbě. Podzimní festival duchovní hudby nabídne koncerty v olomouckých chrámech a dalších významných sakrálních prostorách, kde zazní díla světových i českých skladatelů, od Mozarta a Beethovena až po současnou tvorbu. Těšit se můžete také na koncert finské hudby, vystoupení dětského sboru Campanella nebo spojení gregoriánského chorálu s jazzovou improvizací. Festival tak už po více než 3 desetiletích nabídne pestrou přehlídku duchovní hudby v jedinečných prostorách historické Olomouce. Říká se, že nejde o to, kam člověk dojde, ale co cestou objeví. A my jsme dnes objevili místa, která mají svůj příběh, svou atmosféru i něco, co stojí za to vidět na vlastní oči. Teď už je řada na vás. Vyberte si svůj směr, zbalte si pár věcí a vyrazte. Protože nejlepší výlety často začínají úplně jednoduše. Rozhodnutím, že dnes poznáte něco nového. Na viděnou u příštího vydání Putování v regionech.

Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela
na vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

Dnes bych vám chtěl představit želvy ostruhaté, které máme v naší plzeňské zoologické zahradě od roku 1995. Přišlo prvních 5 jedinců, nedospělých původem z přírody, a ze začátku bydleli v teráriu po varanu skvrnitém. Momentálně chováme 5 zvířat a vzhledem k tomu, že jde o třetí největší suchozemskou želvu světa, museli být z důvodu rychlého růstu přestěhovány do nové expozice, která vznikla tady předěláním původně kanceláří. Typickým poznávacím znakem u želv ostruhatých, podle čeho taky dostali svůj český název, jsou ostruhy, které jsou umístěny na zadních stehnech, jsou 2 až 3.

Jejich přirozeným prostředím jsou suché stepy, savany, většinou porostlé akáciemi, trnitým křovím a suchou trávou. V přírodě se želvy živí suchými travinami, dokonce i kůrou stromů. V podstatě pouze v období dešťů má k dispozici zelenou stravu. Je to vlastně asi nejplodnější zvíře naší zahrady, protože už jsme dosáhli počtu mláďat 580, což je super. A vlastně díky našemu chovu se rozšířili do celé Evropy a i do spoustu soukromých chovů. Samice klade většinou dvakrát až čtyřikrát ročně v období od listopadu do května až 4 snůšky. Každé snůšce může být od těch 15-20 vajec, ale může být i víc, třeba kolem 30. Vejce potom vyndáme a umístíme do inkubátoru, kde při konstantní teplotě většinou kolem 31-30 stupňů líhneme. Inkubační doba je kolem těch 110 dní. I my tady v zoo jim dáváme většinou, skrmujeme hodně seno plus přes sezónu směs slučních bylin, protože příliš mnoho proteinů ve stravě škodí želvám v růstu a tím se jim můžou vytvářet takzvané pyramidy na krunýři, jako třeba je tady na tom samci, který teda není náš původní, dostali jsme ho sem do zoo jako posilu pro páření a jako zároveň takovýho hecíře pro našeho bivoje, aby měl větší sexuální apetit pro naše holky.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Ceny nafty po delší době zase zamířily trochu dolů. Babí léto láká na výlety a houbaření a navíc nás už koncem října čeká další den volna navíc. Další dobré zprávy přidáváme právě teď. O tom, že škola má být hrou, mluvil Komenský už před stovkami let. Asi všichni si ale pamatujeme, že to žádná velká zábava nebyla. Teď by se to mohlo změnit, a to díky virtuální realitě. Tam může děti vzít za dinosaury, ukázat jim tajemství fyziky nebo bezpečně provést chemické pokusy.

0: Škola hrou. Tohle heslo rezonuje už dlouhé roky, ale opravdu se ve školách naplňuje? S virtuální realitou rozhodně. Chemické pokusy, výlety do vesmíru, cestování po světě, exkurze do nitra lidského těla nebo setkání s osobnostmi světové historie tváří v tvář. Vsadím se, že teď máte chuť zahodit nudné papírové učebnice. Přijměte pozvání do světa VR School. Virtuální realita je vstupenkou do světa, který by jindy ve škole neměl své místo, protože by to bylo nebezpečné, drahé nebo zkrátka neproveditelné. Stačí nasadit brýle a ocitnout se ve světě, který vás doslova pohltí.
1: Máme tam aplikace třeba z dějepisu, teďka je to taková naše novinka, kde prožijí i historickou událost, tam je to vtáhne do děje a vyloženě se cítí jako součástí třeba například Mnichovské dohody.
2: Vítej v prostředí, kde se stáváš svědkem klíčových okamžiků evropských dějin.
3: Rádi se pouštíme do nových věcí a zaujalo nás, že výuka a obsah, který proběhne ve virtuální realitě, si děti mnohem více zapamatují, než když je standardní výuka frontálně nebo nějaké jiné metody. Nejvíc vyzdvihuje to, že je to něco, s čím se standardně nikde jinde nesetkají. Vidí věci, které by běžně neviděli, mohou navštívit místa, kam by se standardně nedostala, a to je pro ně jako velkou motivací.
0: Ve virtuálních brýlích se může objevit celá řada aplikací. Zeměpis, fyzika, chemie, matematika, vlastivěda nebo třeba biologie. Stačí si jen vybrat.
4: A peníze se ti přičtou k tvému zůstatku.
5: Využívám to nejčastěji ve svých přírodovědných předmětech. Baví je střílení po periodické soustavě prvků, kde se učí vlastně značky těch chemických prvků. Je tam krásně udělané srdce, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak to funguje v srdci a přiblížit si ho, natáčet si ho, pozorovat, jak funguje. Takže to je takové populární a to se jim jako hrozně líbí, protože to je těžké to nasimulovat v normální třídě.
6: Mně se jako líbilo hodně, hlavně tak jsme to jako mohli zkusit a nemuseli jsme fakt být v té laboratoři a je to docela i reálný.
7: Je to zajímavý, jako přináší to do těch hodin takový zajímavý faktor, mě to baví.
6: Přijde mi to hrozně fajn, i když je to teda jako, že hodně, že sám to dělám, že vlastně jako, že tam není skupinová práce nebo takhle, což mě baví, ale myslím si, že to líp se zapamatuje hodně.
0: A protože zapojit VR School do výuky je technicky snadné a zvládne to opravdu každý, program se z Plzně, kde vzniknul, rychle rozrostl do celé republiky. Aktuálně jej využívá téměř 100 škol po celé republice.
8: My na základní škole Žižkov používáme VR School.
9: Takto na Mikulášském gymnáziu probíhá výuka s podporou virtuální reality.
10: My jsme z Milně a dnes vám představíme virtuální realitu. VR nám umožňuje vstoupit úplně do jiného světa.
1: Učitel nemusí vůbec dopředu nic nastavovat, jenom si předvybere, co chce s dětma v té dané konkrétní hodině dělat. Furt nám vlastně přibývá další ty podněty z těch škol, co by si vlastně učitelé představovali, že by mohlo ještě v tom VR-ku vlastně se objevit.
11: Postupně nám jako samozřejmě umožňuje změny v